0: Künz Cakania spěwaja Brankački, deno serbsce tu serbskim rozhłosu je na posedmich čase aktualki z našeje domizny.
1: Serbski rozhłos. Powiesće. W studiu Matej Cysz.
2: Dobranie. Na hornjołužiskich polach su ratarjo z dźěla ze žněmi žita započeli. Katka Pöpelec ma nadrobnosće.
3: Krabatowym loku svět pola Kulowa je lohkich pododla svoje žně ječmenja hižo minjeny tydźeń zakončił. Wunožki su přerězne. Wulki dźěl ječmenja wužiwaja za pizzu za svojske deki. Aktualnie dostanu 5,5 centa w oplito mloka, štož nie dosahace, kaž praj jednačel Tobias Kokot. Ratorski zawod Rejic Bratru Njesvačidle žnije od kunca mineného tydženja niedže 200 hektarů ječmenja. Dešč za švih dňů je do zravenju trédy skýre pomhou hač škodžou. Ruška, pšenca a repik bíjú přichodných tydženju do zravia. Agrárne družstvo Miłočice chce přichodný tydžen se žněmi 180 hektarů ječmenja započeč. Tutun tydžen sú se čomočeby za sezonu přihodovali. Tež holčiska agrofarma chce přichodný tydžen žněč ruče švostanje sucho.
2: V budyskim okresu pojedže od konca julia z počátka augusta minja busov. Potrechene sú poskytky po zninách a konc tydženja. A do konca leta nepojedu tež busy, ktorež jezdža normálne, jenož po přizvenju, tak menovan Rufbus. Nimo toho sú poskytk na niektorých regionálnych busových líniách a miestče redukuje, kajž krajnoradne zaria čera zdželi. V okres lutuje pola busov, za moustem širášku za porodovú stáciu Kamencu pfačič. V nižozemskim Lövárdne so čera cidňovský non-kinstate seminar zahil. Je to skupina európskych návnych menšin, ktorýž nemaja žaden mačorný kraj. Mies vopčelnikami sú tež 4 Serbia, mies nimi miesto predseda domoviny Hartmut Leipner. Na seminárie dže vo sebe o to, kak moli menšinové rieče hišče bole lepšinu digitálneho vúviča za sebe užič. Európie je niedže 60 ľudov a riečov, ktorýž nemaja runia Serbam žaden mačorný kraj.

0: Toči tež nedom Zupkapa, gdyż spiewa Mirčin Weclich vo Velbiku na powosmiche čas za aktualki z našeje hornjoserbskeje Łužice.
1: Serbski rozvoz. Pojezdže. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Na hornjołužiskich polach su ratarjo z dźěla ze žněmi žita započeli. Katka Pöpelec ma na drobnosće.
3: Krabatowym loku svět pola Kulowa je lohkich pododla svoje žně ječmenja hižo minenny tydzień zakončil. Wunožki su přerězne. Wulki dźěl ječmenja wužívaja za pizzu za svojske deki. Aktualnie dostanu 5,5 centa w oplitom loka, štož nie dosahace, kajž praj jednačel Tobias Kokot. Ratorski zawod Rejic Bratru Nesvačidle žnije od kunca mineného tydženja niedže 200 hektarov ječmenja. Dešč za švih dňu je do zravenju trede skere pomhav hač škodžav. Ruška, pšenca a repik bil přichodnih tydženju do zravja. Agrarne društvo Miłočice chce přichodný tydžen ze žnjemi 180 hektarov ječmenja započeć. Tutun tydžen sú se čomočevi za sezonu přihodovali. Tež hočiska agrofarma chce přichodný tydžen žnječ ručeš v ostane sucho.
2: V budyskim okresu pojedže od konca julia z počátka augusta menje busov. Potrechane sú poskytky v prozninách a konc tydženja. A do konca leta nepojedú tu iš busy, ktorež jezdža normálne jenož po přizvenju, tak menovaný rufbus. Mimo toho sú poskytk na niektorých regionálnych busových liniach a v mieste redukuje, kajž krajnoradne zária čera zdžili. V okres lutuje poda busov, zo môžem přirážku za porodu stáciu Kamencu pfačič. V nižozemskim Levarden je so čera cidňovský non-kinstate seminar zahajil. Je to skupina európskych národných menšin, ktoréž nemajú žiaden mačorný kraj. Mies

Měšenca 12. MDA Wulatko o tym Symrone poryczał. Z Matejom Cyżom, no a što dżem dżęca chyba kiszcze do domu kiła, što możemy dożywić? Nětko cibidliki na osom našich pokivách. Například dojet můžeče si dženca doboklec dojet štam vosvědčí dňová ladania karity při krabatovém puču dženca svoje 5-letné vopstače od popodňu štyrioch zahučí dujerska kapava horiany od večer sedemich. Ševitaní na zjavnú probu spilného kvarteta po štyrioch a od čilne dere meče je tež postarané. Dženca so Košicach dale svědčí na veselit statoku svědžin zážnych neplo a to započňu hejsovač dženca popodňu dvěmaj. Skakanský rod su vopstarali tež samodživane fritky a bozankovu boženku poskyča, to je novostka, a večer zahudža potom krošťanscy muzikanča. Kunstydzenia so tež w Nowej Wiesce svědčí a hejsuje čera hižo su zahajili wiesny svědžen. Dženca dvěmaj daleže tak menovaný klub olympiádu štyroch potom s dječacim svědženjom a večer vosmich so zaso hejsuje. Naranče pivo še potom juci nedželu vítaný od napo jednačích a přizankne so svojbne popodňo bycioch. Kulturna zahroda Budyšinje vás dženca večer zaso vita od napo 8. Tunkroč zahra je tam Lila Despoji trio na zahrodže před serbsko ludového ansambla Budyšinje Chanson Zetka Jazz. A fotová vústajenca drastu evangelských serbů budyského kraja je votnětka budyský Michalský cirkví vidžeč a přístupná fotografie Tilo E. A je tak řeka z Brandesa Pola Lipska vele vesela přitom. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: A to so přeco zaso ranjo tu serbskim raz rozosu prašamy. No štodre je policija takle zvěšćiła, doživiła za šum času. Česač do osmiche.
1: Policija z G.
2: A jako prene njezbožo, štvrtke rano na A4 smir Zorelc, na votjesce k zastaništu Ohnja Vužica zapali 19-letne ze svojim małym transportorom do takie pufforoweje tony. Zranju so přitom nichto nieje, věcna škoda vučinja 5000 euro. Troszku dale na A4 smir Zorelc, na wysokosti parkovaništa při Nysse, so kneflači štvrtk 5 hodinu do spěšnosť měrili, od niedže 2200 posta auto bije 321 přes pěšne popuču, nesvonu rekord nastají benz s českým znaměškom. Jakube, što si myslíš, kelko KMH měješe na tachové?
3: Što by dolene tam ještě raz čakaj?
2: 80.
3: 80. Ja, 100, 120 na notage nicht.
2: Nein, nic zu da. 167 KMH Mirenski nastroj pokazowa. To rika za šoféra 3 mesace Flepurte dač, 2 dybka i Flensburgu a 700 euro pokute. Horni horce su sredu večer zase raz seniora vopšudžili. Z novej taktiku znamenča jaju išče svišal nesem. Skučičel jo vudachu so jako zajmovani knihu z birku vumenkarja kupič. 133 tisac euro jemu slubichu. Menjachu za treba ja za přepokazanje zume kartu, kajž tež pin seniora, što još vodnja tež dostachu. S tým so zminachu, hovne tak, kajž 3 tisac eurami z konta vopora. A štvrtk večer ste so dvě nezboží s motorským stavoj, prinje v Nadžanecach, Nimsce Nadelvec, Pola Budešina, 38-letne bieze svoje Honda na Lubiskej popuču smio Bukece, před ním 48-letna, jako chceše vona ze svojim Fordom nalivo na parkovaniščo nakupovaniščo odpočíč, to vođo motorského převidža a do auta prasne. Padne a so přitom zrani, věcna škoda niedže 6 tisac euro. Dalši vođo motorského z nezboží nedaloko Vuslinka, by do směra Kamenc popuču. V Esk Šivice přinže napravo zjezdne a tak Češko z nezboží zodobeše so s helikopterom do Koruny doličeč. Věcna škoda tam 1000 euro.

0: pytać, wo 10 lit je puanske znamješko bronze trebne, wo 14 lit přidatnjo wupokaz. Pozadk za zmienu domjaceho a kupanskeho porjada su přibiracy konflikty, kaž tež wospjet strašne situacije přez pobrachowacy dolat staršiju abo špatne puanske kmanosće. Hoj vedro tutun konce dženja pak njewabi runjovon ke kupanju, dženca pomročeno a nieđe 20 stopnjo, juce pomročeno a dopunja mokro při nikak 22 stopniach.
1: Serbski rozvoz.

0: Jak to, když si to sobu umysli, tuton quiz, so sewa můžeš dobyć. Šéfredaktor pomija Peter Šota, jeda to tak, že so děti upodžilo tuton ticket pola šéfkucharja Tomáša Lukáša Doraja. Zvodke děti suky se dobyli?
1: Na kůže bacu nebo to Doraja. Máme kůže leto oko 100 připisov. Ja naše ubežované šešo za naše poměry a rabele. Leca jsou ty děti z Radvoria, Pančic, Kočin, Votrova, aj, a zo popoham se z cove Užice. Dobovo je staj dvije holce a dvaj holcaj. A kuže od njih sme ešte potom tak rec jedno dalšo sobu šineš na to varenje. Tak zo se to na koncu 8 dži kišil se s Tomášom Lukášom omađe in menu na varja. A potom jeli se nejen ničo s pšismu dživo. Potom sme ja tak rec starši abo džide a vůky, ki su potom kvičeri přeprošene. To romađe z nimi tiž zješča si zvodežač meni.
0: Dere, da netko razpoladamo, što djeći tam takle varja a mišeja a kraja hišće, tiš zesmuđene nevonja, to dere upada.
1: Proste tiše suše, tam gdje žmoni suše
0: a... A tu lute mašine jižo pilnje beža, kurki se tykaja do termomiksa, to je ponta zimna poljuka, a potom mam jižo vulki, horns.
2: Tam su vište ducka, a je ba vištova juška a orangica.
0: A što to na koncu bude, to je ne skýrat un desert, abo?
2: Ja nevam.
0: Ujkim honcu, pa takim se přihoduje desert, ale takim přihodnem ujkim honcu jo čisto. Čiči štašo za te nudlove čisto, šo trebali štašo, šo přihodovali za te nudlove čisto?
3: Muku, jeka, se, voliha, vodu.
0: Nitko je trochu mirnišo kuchni, dokkež je ta nudlaca mašina, je nitko mescem hasnena, na tym blaše leži cała hromada nudlo, ta dobi nitko jenež ište dohody, a tam na tamnem blíče, tam se dživa mjaso, Marian, tam se ty sobu zamovite, bo što šo tam činili?
3: Musmo jako prine tem mjaso upožili, potom smo tune masu horočineli.
4: My smo nuc myšeli frškezem, paprika pulver, a pan neki knobloch pulver, a pan po knobloch cie.
0: Aha, to pan šo dere přemyšeć, potom je to taka oranžoj, ta masa, to se na to mjaso maza, a potom přinže išče nešto na to mjaso.
3: Ako špina, a potom na blach požena, a oškore.
0: To potom přijde tak rec šitko na blach a do pece, ze se to rýne popieče. A v finále můž rec je byl vůjka ryba, když je šéf kucha. Tu máš Lukáš tu přines z vůjka kvůčaka jedného vososa. Děti jsou pomalí tu vososa sobu rozebrač. Što jsou dženca o sebe dera činili a děti by jen o sebe kečbo a zase žádné zmyky nestanou rune s těmi vůtrymi nožemi.
5: Ne popravno bi suđo mako skežvač. Ženca bi se spočat kitro češki, to je kuš češko nučišu, ale poncu su te še zađivali. Popravom to še se bježi. Še spote, a ih najljepše dać. Popravom ja še se ladan, da te djeći nešto živano maja, nekakve rolada, abo nešto čin, zato je imfal, ali kaj nudle smo ženca sami čini, zato nešto živano maja, zato nešto vidja, da se pon voko steja, ali ti jedneš nekakve produkta, abo žiba nekakve jedneš na kokošku, zato to napražuju, na tebo te bo šilatvali, te še se djeći nešto činč. A to je važno, kaj neke po tej rybu, smo jedenca ekstra pravo, budu meni co rybu za to, to mu vidja, aha, jedna cova ryba, tak je na ryba upada.
0: Hej, predač, taky meni, po takim natale přinže sme nitko v uprodže 2 hodiny pilne dživali, čas je som minul hošči, seđa hoščencu, po takim ljube děči a tiž ljubi hoščo, dajte si dere svođeć.
6: To je zawsze się zesło, bo dundak je po takim swojnus do honcu we Welbiku tyknął, gdzie są mali kuchary o zromadnie ze szef-kuchary Tomaszom Lukaszom warili. Kajke by, a jak wupada poprom taki łosos? Pretacz natala przyjrze, no to możecie sobie rady pola dundaka online wobladać. Tam smy galerii za was zestajili. Dzieciacy raje hesło, gdzieś namakacie też dundak, dzieciacy rańsze postroby a wiele, wiele jac. Wosom po na podziwę cichie.

Ištvan Kobela, jeđe sam do Łužiskeje jezeriny. Rade môžeće jeho při tem podpěrovać, abo rade co tež dženca šice zromadnje. Na konopě sednič, když reka s dybkom 12, MDA Vulatko Vuseva. Honoserbski televizijny magazin, kaž prajene dženca 12, radio. Potom podže sačiš, pomavu hasnič a 12 televizor zapiknič. Dniowa ladania karity przy krabatowym puczu we Worklecach. Wosweci dżęca swoje 5-letnie wopstacze. Wot po podniu sztyrioch zahudzi tam kapała horiany. Wot wieczor 7 ich przydruży so spełny kwartet po sztyrioch ze zjawni probu, a wot cilny dery miecze, no, bo tutaj jest o tyż. Wieso postarało team dniowej ladania karity. Dale so w Kruščicach jesuje dženca ze svedženjom zážnych neplo na veselic statok u Kruščicach. Dženca z počatki je popodňu dvemaj, tam zmeja skakanský rod, samodživane pomfritky, bozankovu boženku, to je nekaká nôstka, to som čipne, a večer seda potom hudžba kruščanských muzikantov. Dale so v Nowej Wiesce hesuje konc tydženja, maja tam minuce wiesne. Svejdžen čera hižo su započili dženca, že dale dvimaj potom z tak menovanej Klub Olympiadu štyrioch s dječacim svejdženjom a pod osmich so zaso hesuje s žena reje vitane. Jutce potom ranče pivko so veje nežo dopodnja na pojednačich a potom so přizamkne popodňu cioch svojbne popodňo a končny program su tež přijotovali. Kulturna zahoda Budyšinje přeprošuje dženca zaso, a to od na po 8 tunkroč zaraje tam Lila Despoj trio na zahodže před serbského ludového ansambla Budyšinje Chanson Zetka Jazz.

0: 6 mjeńšinow do 9.
1: Nabožne słowo.
0: Tute ma dźensa rano Katka Bajerowa z Panšic Skukowa.
2: Skónčnje su prózdniny. Tute wjeselo, pak jesi tyž někotre škuli rozžonowanje w pěstowarni abo šuli žadavo. Prašamy so, ty widzimy so zaso? Budzi naše přečestvo w obstać? Šitko ma swój čas a je jonu nimo. Nadžijamy so, zo to nowe, to předkadžace přetrichi. Tola, što je, gdyż smy na kun swojeho żywienia dojšli, z doskončnym rozžonowaniom. Čaka tyž potom nešto nowe, hišče lepše na nas? W Biblii čitamy, zo môže věčnosć všitko, štož smy na zemi doživili přetrichić. Tola jenož, gdy smy z časom počak Jezusi nawjazali. Jezus praji, ja sem zdroa stače a živinje, štož do mnie vieri, budzi živy, tež, gdyž je wumrył. Přečestvo k Jezusi věčne dźerži a je kluč do krásneho přichoda. Pošče svůj přichod do Božej ruku. Potom nie treba če so vonjon starostić.
0: Dobra Katka Bajerowa z Panšic Skukowa na roku a zamówitości tamniše je farskeje vikarie. 4 mjeńšiny do 9. A to je Dennis Wenzel, jenož ty a ja.

0: Na to sam raczo. Wesołe za Simso we Łużycy, w Esabach, narodził 9.12 je Born in the USA Bruce Springsteen, no aż to je policja z naszej domizny nam zdzieliła. To wie nasz Matej.
1: Policja zdzieli.
2: Štvorske rano dojenže k nezbožu na A4 sme Zorjelc, na votjezce k zastaništu Honja Vužica, zapali 19-letne ze svojim malým transportorom do tejkeje puforovej tony, zranil so přitom neje, věcna škoda učinja 5000 euro. Trošku dále na A4 sme Zorjelc, na vysokosti parkovanišča při Nysse, sú kneflači štvork 5 hodinu dovo spěšnosť mirili, od niedže 2000 zvišči posta auto, bie cista 1:20 přes pěšne popuču, nesvon rekord nastají benz s českým znamieškom, Jakube, môj smo jižo o tom rečavo, môj sa doplniť, kak spěšne by popuču?
0: 1420, ve ty cúny, když by 80 dole nechno.
2: 1420, 107 a 60 to bychu. Mirenský nástroj pokaza 107 a 60 km, reka za šoféra, 10 mesace flepu preč, 2 dybkaj Flensburgu a 700 euro pokute. Honi horce sú sredu večer zaso raz seniora vopšudžili, z novej taktiku znamenča ja ju dotahišče nesem znal, skučičeljo vúdachu sa jako zajmovaní, knihu zbirku v umenkách Jakupič. 130 000 euro jemu za tún slubichu, menjachu, zo treba ja za přepokazanie zumu Zume, kartu přes a pin seniora, stojš od njeho tež dostachu, s tým so zminuchu, hunje takajš 10 000 eur mi z konta opora. A štvrtk večer, ste so dvě nezboží s motorským stavoj, prinje na Džanecach, nemste nadlvec pola Budešina, 38-letný bieze svojej Honda na Lubiskej popuču smier Bukece, před ním 48-letná, jako chceše ona se svojim Fordom nalivo na parkovanišťo nakupovanišťo odpočič, to vođa motorského převidža a do auta prasne. Padne a so přitom zrani, věcna škoda niedže 6 000 euro. A další vođa motorského z nezboží nedaloko Vuslinka, bie do smiera Kamenc popuču, v Eskšivice, přinže napravo zjezdne a tak češko z nezboží, zodobeše so s helikopterom do Koruny doličeč. Věcna škoda tam 10 000 euro.

0: 9 hodzin a 18 mjeńšinow je. Světowe mistrzostwa w Severnej Ameryce. Dale běža a horca K.O. fáza, ta běži hižo tydzień dlho a dźensa rano je so tute prenie koło, su so 16-kowe finale zakončili, Matejo, a lietma nichto je tak derin formowane, kaž ty, náš dźensnejší rańči redaktor, Matej Cysz, ty máš najaktualniše wusledki za nás.
1: No wiezo, haj, to běžu zajšwej noce za so jara wuske duele. Započinajo z australskej, przeciwo egyptowskej, po 120 mienčinach steješe 1-1, po celenu jednatko smidžochu so Egyptu činio veselič. 4 celce trichichu dorotu miestem zostaj Australčane dvojce Misnevoj. Argentinska přečivo Kap Verde rikaše dalši duel, na papiere jeden z najjasnijších zcova, ale ve vúsledku přijušem jara vúsky. 1-1 steješe po 90 menšinach, 2-2 po podlešenju, abo v podlešenju doniš Argentinčenio, Jacuano, samo v rotu, so oni pisachu, ja by pravil to bez kere Christian Romero, kiš je rota docpil, 101 tej menšinje k stavi C2 v skachu, pod takým C2 Kap Verde přečo argentinske, jenož podleži vulkotný vúspech za Afričanov. A posledná rá 16. finálneho kova mes kolumbijske a Ghana zakonči so dženca rano z 1-0.
0: A tu ještě nětko dále s 8-kovými finálemi a tondom dženca a to tutým kole je tež nekotrych jara na piatych duelu a Roma, Teo.
1: Jasno, věc zazběčení hostiče z Kanady dženca večer 7, přečivo Maroko a potom sleduje rá, v kotrejš bychme najradšo Němcov viděli, Paraguay přečivo francouzské, Brazílska přečivo mústvu Erlinga Haalanta, Novikské říká rá juce večer, noce nastupia potom Jenželčenio a ctékovým štádioně přečivo domorodným Mexikánčanám, to bude tež Horca Rea, a pondželo večer potom duel evropských úkomocov kopajnce Portugalska přečivo Španijské, tež to bude horce boj, čiž vidžu po dotajných rách lepšinu podá Španičenio, ale dajme so překvapič. A zbytná rýka potom ještě USA přečivo Belgijské, Argentinska přečivo Egyptovské a Švýcarska přečivo Kolumbijské.
0: Dalše horce duele steja potom před durymi, když pondželo zača do štvrťfinálu při světových mistrovstvách kopajnce 2026 Severnej Americe.

0: spěwa Malina Matikec. Serbskim rozmasu je na podźesačich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Na honjowużyskich polach su ratario z dziela ze żniemi żita zapoczęli. Katka Pypelec ma nadrobnostcze.
3: Krabatowym loku swiet pola kulowa je lochkich pododla swoje żnie jeczmienia hiżo minęny tydzień zakończył. Wunożki su przeryzne. Wulki dziel jeczmienia wużywaja za pizzu za swojskie deki. Aktualnie dostanu 5,5 centa w oplitom loka, sztoś nie dosahace, kajż praj jednaczel Tobias Kokot. Ratorski zawod Redzic Bratru Niesvačidle žnieje od kunca minenoho tydženja niedže 200 hektarov ječmenja. Dešč zalšvih dňu je do zravenju trede skere pomhav hač škodžav. Ruška, pšenca a repik bil přichodnih tydženju do zravja. Agrarne društvo Miłočice chce přichodno tydžen se žniemi 180 hektarov ječmenja započeć. Tutun tydžen sú se čomoče by za sezonu přihodovali. Tež hočiska agrofarma chce přichodno tydžen žnieč ručeš v ostane sucho.
2: V budeskim okresu pojedže od konca julija z počatka augusta menje busov. Potrechene sú poskytky prozninach a konc tydženja. Ač do konca leta nepojedu tu iš busy, kotrež jezdžaj normálne, jenož po přizevenju, tak menovaný rufbus. Nimo toho so poskytk na nekotrých regionálnych busových liniach a v mieste redukuje, kajž krajnoradný zariad čeraz žili. Okres lutuje pola busov, zomostem přirážku za porodou stáciu kamencu pfačič. V nižozemskej Lövarden, nižozemským Lövarden vodeče, je so čera cidňovský non-kinstate zeminar zahiju. Je to skupina európskych národných menšin, kotrež nima ja žade mačone kraj. Mies občelnikami sú tež 4 Serbia, mies nimi miesto predseda domoviny Hartmut Leipner. Na seminárie dže vo sebe o to, kak moli menšinové reče ešte bole lepšiny digitálneho vúviča za sebe užič. Európia je niedže 60 ľudov a rečov, kotrež nima ja runia Serbam žade mačone kraj. Za vulbe vjesnanosti gmene Nebelčice maja jednoho kandidata. Je to 46-letny samostatny cichikrejerski mišto Tomáš Klaus Miłočic, kotruž bučera od gmenského vulbného vúbjorka v obkručene. Njestronski kandidat běhač do septembra 2024 čvon gmenskej rady a zastupovac vjesnanosta. Dokelž žane stronje nepřisvúša, dobješe za svoju kandidaturu z najmenša 20 podpiranskih podpismu zapadač. Vulbe nebelčanskeho vjesnanosti odmeja so 6. septembra, aktualneho vjesnanostu Andrija Bulanka 1. augusta ze zastojenstva vúvjazaja. Kopario Dynamo Drežan sú testovú hru přečivo vyšemu ligistej bude se Budešin z 0-14 dobili. Viacahač citesac přiladovario z Čejovaše rie na budeske mönke cvúce. Nimory steješe tež darovanská akcia s rediščú. Hosčo môžachu lose kupič a se vúdobič od profiu Dynama signirované triko. Vunošk daria svojbie bývšeho rajaria budese, kotrž bie zajšvete džen pri kitesurfovaniu na rujanach z nezbožiu a zemriu. Jeho 17-letný syn raje dále za budesu. A to bychu naše dženzniše povestče, kýž namakače tež na našej stronie internetče, kajž tež v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj, jako smoj so Jakub a ja, nadživo podavo je svunčko skáđavo a smoj je išče vidžavoj.
4: To by fjara fajn, no.
2: Nietko mročele pred svuncom a tak vostanje tež dženscovi džen mročele dominuja. Přitom pak zväčša tež sucho vostanje, hakle večo môj so s blakami podešťovač pri temperaturách mjez 20 a 22 stopnjemi. Juce pri podobných temperaturách dále pomročeno, votranje hač do pripovodnja s dalšimi spadkami.
4: Na drohách je mám jenom štunle, pokiaľ zostej zejcach vyskáč, hevák, nám ničo dalšieho nepředlejší od našich připozvuchorí, to je tak dávko, hevák, nejsú žiadne hinaše nôžky došli, tu iš nám všetkým dobre start do konca týdženia.
1: Serbský rozvoz.
4: 4

0: krótko docibidlki na dźesaće, a to smy nětko raz na letanišću, hajt u kniži Wulki Hauk a Tok. Dołonicy su połni napjatosće, a dyż potom letadło, kajž planowanje nie startuje, no to była ja dźiči nemiernje, abo so samo cyle zubja, abo tiket na wopačny cíl wustojeny, abo kwasty na račkach a tak dale. Hajt tam je dobra rada prašana a zwotohodna. Što može pomhać? Znano sobu dživače recepcije, tajki, kajž naš Krystof. Wone rek słuchory, haj proszu, kak może wam pomhać? Won ma z tym a tamnym turystom kietro ruce a tyż wusze wusipone dziewa, što so przy jeho recepcji takle šitko zjebi a zabudzi? Tule krótki wurjesk naše słuchory.
1: Haj proszu, kak może wam pomhać?
2: Dobar dzień. Naju leto šotiske je so vo 6 hodinov zapozdži, a môj muž Torsten. Tun tam. Tun kýž ma češe z runovahu. Tun je si ve meze času ve te bare tam prítku jedne pivo po druhým skazal a v úsled netko vidíče, što na dobiu ja činč. Pošu, pomajče mi.
1: Mni čo to tam zade? Kýž tam tak vokoho ščoka?
2: Aj, aj, to je kúša raz te samsne, když je vun vopite, potom vun ščoka.
1: Hej, a s čím by ja vám netko pomáč mohl?
2: No hej, ja so prašam, hač svojho Torstena potom tajke hostcova do leta dva dostanu.
1: To je češko posudžovač. Najprve by vun dobel přestač ščoukač.
0: No, Krystofove šedne džen zdava so s časami kajš špatne son vo sebe, když drbi nejapce tež išče přidatnu službu převzač, kdyby chcel čovek najračo čeknič. Svuchora nasta po povedančku Jana Boguša.
3: Na kůže pát se já rád šípne a vizor tež džakone ište raz, so je so to zcova zmožnilo, dokáž vizor když ja tu staviznu napisal, se ja primárne na tom musliu, haj to snadno môže boč nešto za literárne vúbeđovanie, kešak ja tiež v subornom času rade junu písam šelke vece a tiež s pomocou Lubina a Dušana Hajdu Kvejkovič, koci sú mili tu literárnu dživarničku, se môj tu text ešte raz polepšiť, ale netko vizor, když je Madlenka Šočic tu tu ideu ujíva z tej suchoru, to by tiež prajza v tutom mezečasu, abo tutom proces, haj som všetko zase na tom musliu a nemám vizo žádné dolade a netko hakle tuto finálne produkt zvušu a aj čím bude som tiež čipne na to.
0: To môže von byč. A my tiež, šako so svuchara tole, ve vieste miere od povedančka Vodkila. Ja vám hižo přeradu tajky kunc svuchory serbským rozvosu tiež išče svišol nesem. Jutce tak daleko je, prapremiera. Wot jednaczych naszym niedzielniejszym wusywaniu słyszycie cywu dołu słuchoru, a potem możecie sobie radę też naposkać naszej damotnej app MDR Serbia albo w ARD Mediatece, Audiotece ARD Sounds. 9 godzin, 7 aż 40 jestem.

0: Stube Wirjo, gak ćežko je. Jadwiga Auresowa, rodźna wenkec, 9 hodźin, 5 a pósta je.
1: Nabožne słowo.
0: Tute ma dźensa rano Katka Bajerowa z Pančic-Kukowa.
2: Skunčnje su prózdniny. Tute wieselo, pak jesi tyž nikotre škuli rozžonowanje w pěstowarni abo šuli žadavo. Prašamy so, ty widzimy so zaso? Budzi naše přečestvo wobstać? Šitko ma swój čas a je jonu nimo. Nadžiamy so, zo to nowe, to předkadžace přetrichi. Tola, što je, gdyż smy na kunc svojeho živinja dojšli, z doskončnym rozžonowanjom? Čaka tyž potom nešto nowe, hišče lepše na nas? V Biblii čitamy, zo môže věčnosć všitko, štož smy na zemi doživili přetrichić. Tola jenož, gdy smy s časom počak Jezusi navjazali. Jezus praji, ja sem zdroha stače a živinje, štož do mnie vieri, budzi živy, tež, gdyž je vumrył. Přečestvo k Jezusi věčne džerži a je kluč do krásneho přichoda. Božše svůj přichod do Božiju ruku. Potom nie treba če so vonjón starostić.
0: Dopraj Katka Bajerowa z Pančic-Kukowa na roku a zamobitosći tamniše je farskie vikarie 4 do 10 je.